pozor, a co se nedoví, nepovídá, má hluboký hlas. Mikinu propotí a tím stmelí sa, vyletět může z kůže.